Pojedem spolu až na konec světa, daleko tam, kde se dá ještě žít. Pobudem v Jeru 2 nebo 3 léta, tak dlouho, jak jenom ty budeš chtít. Pojedem v kočáře se 2 koníky, jeden z nich bílý jak sníh. Hledět chci do tváře se 2 dolíky,

sluhama věrní svým snům, šli jsme se za ně i být. Věrní svým touhám a věrní svým snům, ať lidem se může líp žít. Četli jsme Marxe a Lenina zved a válku jsme vyhráli všem. Stavěli města a měnili svět a dům a člověk byl v něm. My jsme tím nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme tím nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My spustili metro i dálnice k vám a úspěchy dali se znát. Hrdina práci svou na majestát, vítězu olympiád. My stvořili mosty na ještě jednu věž a chránili vše lidský sen. A matky nám řekly, již třeba tak běž, ať lepší se narodí den. My jsme ti nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Děti jsme učili překročit práh, ať neznají, co je to strach. Nebylo špíny a drogy a hlad,

0: Dlouháma věrní svým snům, šli jsme se za ně i být. Věrní svým touhám a věrní svým snům, ať lidem se může líp žít. Četli jsme Marxe a Lenina zved a válku jsme vyhráli všem. Stavěli města a měnili svět a dům a člověk byl v něm. My jsme tím nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My spustili metro i dálnice k vám a úspěchy dali se znát. Hrdina práci svou na majestát, vítězu olympiád. My stvořili mosty na ještědu věž a chránili vše lidský sen. A matky nám řekly, když třeba tak běž, ať lepší se narodí den. My jsme ti nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Děti jsme učili překročit práh, ať neznají, co je to strach. Nebylo špíny a drogy a hlad, jen pýcha, spartakiát. My slavíme máj i revoluci a svlékli jsme okovy zlé. Florian napsal svou rezoluci a nazval ji komunisté. My jsme ti nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět.
1: Λοιπόν, πάμε στη Μόσχα τώρα. 2009, μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες συναυλίες του Στάτη Προύσαλη.